že z lásky tvé ja brát smím, když život svoj si dal, když obětí byl král.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

víme, že Boží syn přišel, dal nám schopnost, abychom poznali toho pravého a jsme v tom pravém, v jeho synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

každý den na tebe čeká tvůj pán, který byl za tebe v oběť dán. Proč před ním ke svým snům utíkáš a v srdci skryté žádosti máš? A proč už není světlem tvým?

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

se ztratil. Jsem tak slabý, ne, nemám velkou moc. Někdy se bojím svého stínu, ze strachu před druhými volám o pomoc.

Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul. Nauč nás počítat naše dny.